92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.
1: Sofia, Future History. Bella.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 18. srpna.
0: 18. srpna 1750 se narodil skladatel Antonio Salieri. Roku 1830 přišel na svět český král František Josef I. O 4 roky později řádila sopka Vezuv. Roku 1894 americký kongres vytvořil imigrační úřad. V roce 1950 se v Londýně narodil bubeník Dennis Elliott z americké kapely Foreigner. Největším hitem jejich kariéry byla tahle skladba. Psal se rok 1969, když došlo na mnoha místech naší republiky k pouličním demonstracím. Lidé tím projevovali nesouhlas s okupací. Tím fakticky začala éra normalizace. Roku 1986 Bon Jovi vydali album Slippery When Wet. Svět filmu má tento den v dějinách bohaté zastoupení. Roku 1933 se narodil režisér polského původu Roman Polanski. Ve 37. jej následoval americký herec a režisér Robert Redford.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Ještě dva američtí herci se narodili tento den, dokonce ve stejný rok. Edward Norton a Christian Slater. Roku 1992 se narodila Frances Bean, dcera Kurta Cobaina a Courtney Love. O dva roky později vydražili jednu z kytar Jimiho Hendrixe za $150,000. Roku 1998 zemřel muž, který objevil spoustu užitečných věcí, kromě jiných také kontaktní čočky. Otto Wichterle se dožil 85 let. Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní.

0: Startuje nový den, úterý 18. srpna, 6 hodin, 1,5 minuty.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Podle předpovědi počasí dnes bude nejchladnější den tohoto týdne. Zpočátku bude oblačno až polojasno, během dne od jihozápadu zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší odpolední teplota, téměř podzimní, 21 stupňů Celsia. A královna noci přichází do rána Whitney

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní kolize dvou osobních aut nastala v Praze v ulici Průmyslová ve směru na Hloubětín. Právě teď dvě osobní auta blokují jeden pruh Praha 10.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní servis upozorňuje na dopravní nehodu, která se stala u Kozlova. Havarovalo nákladní auto dnes ráno zhruba do 7 hodin. Počítejte s omezením dopravy na spojnici silnici mezi Bochovem a Toužimí u obce Kozlov. Nehoda nákladního auta. Tak opatrně, šťastnou cestu.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.

různé země mají různé národní dny. Například dnes je národní den zmrzlinového koláče a to se nám hezky ochladilo, takže nevím, jestli do toho budeme to oslavit. Národní den je den šťastné náhody a to bych propojil se včerejškem, protože včera byl národní den ocenění černých koček a já jsem ocenil dneska jednu černou kočku, která mi těsně před autem přeběhla. Štěstí bylo, že jsem ubrzdil a štěstí bylo, že uskočila. Takže dnes den šťastné náhody, já už slavím od rána. We'll be right back.

0: Srovnejme si hodinky 6.31.
1: Relax Radio.
0: Počasí. A pojďme se podívat, co nám příroda dnes připravila. Tak hvězda už vyšla, ale příliš nás neohřeje, protože dnes nám meteorologové předpovídají nejchladnější den tohoto týdne 21 stupňů Celsia maximálně. Zpočátku bude oblačno až polojasno, během dne od jeho západu zataženo s občasným deštěm. No a pokud už takhle po ránu nemůžete, Miraj radí, tak

0: Možná jste unavení a říkáte si, už aby ta AI zvládla tu moji práci, ta umělá inteligence. Máme dotaz na Facebooku Rádia Relax, Relax Radio. Nahradí jednou AI vaši práci? Co by musela umělá inteligence umět udělat? Třeba naložit rohlíky do auta a rozvést je po prodejnách?
1: Prázdniny s relaxem.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio. I get

0: Ať už člověk dělá s tou přírodou, co chce, v dobrém nebo ve zlém, ta příroda si nakonec udělá, co chce. Když se podíváme do minulosti, tak třeba předchozí 3 týdny byly horké bez vody a stejně tak to bylo i v minulosti. A pak přišly poslední 2 dny, kdy zapršelo, hodně zapršelo. A to samé bylo v minulosti, například rok 1273, 18. srpeň, Prahu postihla povodeň. Velká povodeň, do té doby taky nic, pár dnů sucho a pak to udeřilo 18. srpna 1273. Dneska koukám, má něco málo spadnout, trošku vody, spíš ta středa by měla propršet, ale každopádně deštníky, pokud vyrážíte do práce, sebou.
1: Relax. Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: 6 hodin 53 minut. Dívám se na náš Facebook Relax Radio. Jestli AI dokáže nahradit vaši práci, tady napsal Pavel. Pokud AI dokáže chodit, nosit pytle, nabírat vzorky a podobné činnosti, tak asi ano, se smajlíkem. No, zatím ty roboti určitě nejsou dokonalí, protože já jsem byl na jedné prezentaci robotu, byly tam dva druhy robotů, jedni takový, jak vypadají jako člověk, a druzí, kteří jsou jako pejsek. Ty pejsci zamrzali, přitom to byly profíci ta firma, a ty jako lidé, tak ti padali, když byla mírně nakloněná rovina. Asi pravděpodobně nějaké profi firmy nebo vojáci už jsou o pár let dál, ale v našem normálním běžném životě si myslím, že tyhle ty roboti, Pavle, nás ještě nenahradí.
1: S relaxem den začíná líp.
2: Is it my imagination? Is it something that I'm taking? All the smiles that I'm faking, everything is great, everything is fucking great.

0: And it hits me when the lights go on. Shit, maybe I miss you.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
2: Na silnicích dnes ráno se jede téměř ukázkově, někde jsou kolony, ale pravidelné místo, kde se tvoří kolona, je na D7, příjezd k Praze okolo Středokluk a před letištěm dlouhá kolona, počítejte se zdržením.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 7 hodin, 1 minuta.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Probudili jsme se do nejchladnějšího dne tohoto týdne. Maximální teplota odpoledne bude 21 stupňů Celsia. Zpočátku bude oblačno až polojasno, během dne od jeho západu zataženo, s občasným deštěm, deštník po ruce se určitě hodí. Taky se hodí skvělá muzika po ránu, například YouTube.

0: Z Brusunová Madonna společně s Kylie Minogue na Rádiu Relax. 7 hodin, 7 minut. No, za 14 dnů, pomalu, za 15 dnů, už to bude vypadat jinak, už ten provoz bude maličko silnější a půjde se do školy. Ale pořád jsou ještě prázdniny, já se dívám, kolik půjde například prvňáčků, počet prvňáčků do prvních tříd základní školy by měl být okolo 117 900 dětí, půjde poprvé do školy. Celkem na základní škole se bude vzdělávat v tom novém školním roce okolo 1 000 000 žáků, 1 milion žáků. Na prvním stupni se očekává zhruba 588 tisíc dětí, na druhém stupni dochází k poklesu a asi 411 500 žáků bude chodit na základní školu na druhý stupeň. Co se týká středních škol, tak do nového školního roku na střední školy a konzervatoře v denní formě studia nastoupí nově 131 200 žáků, 92 000 z toho jde na maturitní obory a celkový počet středoškoláků od nového školního roku v denní formě studia střední školy a konzervatoře bude téměř 500 000 žáků, 493 200. To všechno nastane za 14 dnů.
1: Relaxem.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní upozornění máme na silnici, která je souběžná s dálnicí D10 před Mladou Boleslaví. U Pískové Lhoty se stala dopravní nehoda. Je to u sjezdu z D10 na Pískovou Lhotu, kde havarovala dvě osobní auta. Silnice je uzavřená a probíhají záchranné a vyprošťovací práce.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Kamelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

Na rádiu Relax do téhleté muziky se celkem hodí návrat v čase o 200 let. O 200 let do roku 1826 do 18. srpna, protože právě před 200 lety, byl to pátek, vypukl na hradě Křivoklát obrovský požár, který byl nejničivější ze všech požárů, které do té doby Křivoklát postihly. Horský hrad Křivoklát, položený v Rakovnickém kraji, v Čechách postihl 18. srpna 1826, čtu tady kroniku, smutný osud strašného požáru vypukl dopoledne o 9:30 pod taškami krytou střechou bytu vrchního aktuára, zachvátili krovy na pivovaře. Vyhořelo téměř všechno a vlastně ten požár trval jenom 3 hodiny, protože stlumili jej 2 hasičské stříkačky, které dorazily z Nižboru a z Rakovníku, ale přestože neuplynuly od vypuknutí požáru ani 3 hodiny, pro velkou část Křivoklátu už bylo pozdě, kromě velkého královského sálu a kaple, zničil požár úplně celý hrad, takže tak, jak ho vidíme a rádi navštěvujeme, tak je po rekonstrukci po tom roce 1826. No a ještě je tady jedna zajímavá informace, takhle z té doby, z toho roku 1826, že se těžko hasilo, protože bylo naprosté sucho v tom roce. Kvůli nedostatku vody na hradě v důsledku suchého léta nebylo brzy čím hasit. 1826 bylo podobné léto jako teď. Tak já doufám, že hasičáky jsou na místě a že se nic nechystá.

0: 7 hodin 32 minut.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Dnes, pokud někam vyrážíte, tak si přibalte svetr a možná pro jistotu i pláštěnku, protože bude nejchladnější den tohoto týdne, říkají meteorologové. Zpočátku bude oblačno až polojasno, během dne od jihozápadu zataženo s občasným deštěm, maximální teplota 21 stupňů Celsia. To bylo na jeden nádech, jak to bude vypadat dnes, a na další nádech bude zpívat Voxel.
2: Chci v dálkách plout, poznat každej kout, ale nech mě se ještě jednou nadechnout.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: nejsou vůbec jednoduché a nebyly jednoduché ani pro skupinu Beatles. 18. srpna v roce 1960 anglická rocková skupina Beatles měla své první veřejné vystoupení, bylo to v Hamburku ve striptýzovém baru, kde hráli 3 měsíce a hráli 8 hodin denně. Takže drsný začátky, ale perfektní budoucnost a písničky nám zůstaly do dneška. Co dál se přihodilo v minulosti, se dozvíte po písničce.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 18. srpna.
0: 18. srpna 1750 se narodil skladatel Antonio Salieri. V roku 1830 přišel na svět český král František Josef I. O 4 roky později řádila sopka Vezuv. V roku 1894 americký kongres vytvořil imigrační úřad. V roce 1950 se v Londýně narodil bubeník Dennis Elliott z americké kapely Foreigner. Největším hitem jejich kariéry byla tahle skladba. Stal se rok 1969, když došlo na mnoha místech naší republiky k pouličním demonstracím. Lidé tím projevovali nesouhlas s okupací. Tím fakticky začala éra normalizace. V roku 1986 Bon Jovi vydali album Slippery When Wet. Svět filmu má tento den v dějinách bohaté zastoupení. V roku 1933 se narodil režisér polského původu Roman Polanski. Ve 37. jej následoval americký herec a režisér Robert Redford.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Ještě dva američtí herci se narodili tento den, dokonce ve stejný rok. Edward Norton a Christian Slater. V roku 1992 se narodila Frances Bean, dcera Kurta Cobaina a Courtney Love. O 2 roky později vydražili jednu z kytar Jimmyho Hendrixe za $150,000. Roku 1998 zemřel muž, který objevil spoustu užitečných věcí, kromě jiných také kontaktní čočky. Otto Wichterle se dožil 85 let.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Kamča připravuje zprávy, já mám upozornění pro D7. Pokud jedete směrem na Prahu, tak mezi 15. a 11. a půltým kilometrem můžete potkat pomalu jedoucí vozidlo údržby.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz. Relax Radio.

0: Je přesně 8 hodin.
1: Autobusy budou opět zajíždět do berounské nemocnice a studenti si za nájem v bytech opět připlatí. Začínají zprávy, pěkné ráno.
2: Relax Radio.
1: Do areálu berounské nemocnice se vrátí autobusová doprava. Městu se podařilo dohodnout s majitelem nemocnice, dopravcem a organizátorem veřejné dopravy na obnovení autobusového spojení přímo do areálu nemocnice. První autobusy by se měly začít zajíždět od začátku září. S problematickými řidiči na silnicích se kladenští strážníci setkávají dnes a denně, ale případ, který nedávno řešila hlídka ve Starých Kročihlavech, byl přece jen velmi unikátní. Více nám k tomu řekne mluvčí strážníků Zuzana Hokrová.
3: Na linku 156 se obrátil muž s oznámením, že na křižovatce ulic Jaroslava Merhauta a Josefa Písaříka zastavilo černé vozidlo Renault, jehož řidič je natolik opilý, že usnul přímo za volantem. Na místo okamžitě vyrazila hlídka a uvedené vozidlo objevila poblíž kontejneru na odpad. Černý Renault měl otevřené dveře u řidiče a přes obě přední sedadla s jednou nohou přes volant ležel spící muž. Strážníci ho probudili s dotazem, zda je v pořádku a jak se na místo dostal. Už při prvním kontaktu bylo zjevné, že není zcela při smyslech a vše svědčovalo tomu, že je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
1: Studenti si letos za nájem v bytech opět připlatí. Ti, kteří chtějí na místo studentských kolejí najít ubytování v samostatném bytě nebo ve spolubydlení, musí počítat s tím, že oproti minulému roku zaplatí za nájem i o 14% více. Studenti před začátkem zimního semestru začínají zpravidla hledat bydlení v letních měsících. Letos podle dat realitních platform začal hlavní vrchol sezóny dříve než loni. Na studenty, kteří začnou hledat bydlení až v září, tak podle nich mohou zůstat v nabídce jsou jen byty dražší nebo ve špatné lokalitě nebo stavu. Státní galerie a muzea budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost od 6. září zdarma, zatím do konce roku a s předpokladem stálého trvání. Dříve ministerstvo kultury oznámilo volné vstupy na všechny státní hrady a zámky 30. srpna a 27. září. Bezplatné zpřístupnění muzeí a galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva, navazuje na jarní pilotní projekt. Seznam muzeí i galerií ministerstvo kultury zveřejní na webu.
2: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce si po utkání na stadionu Bohemians nechali kvůli účasti v pohárech odložit i domácí zápas 5. ligového kola s Ostravou. Duel s Baníkem se měl původně hrát v neděli, náhradní termín zatím nebyl určen. Ligová fotbalová asociace, která řídí profesionální soutěž, o tom informovala v tiskové zprávě.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Zpočátku bude oblačno až polojasno, během dne od jihozápadu zataženo s občasným deštěm. Teploty mezi 18 až 21 stupni.
5: Kamčo, zlato máš?
6: Ne.
5: Nemáš?
6: Ne.
5: A diamanty?
6: To jo, ale bílý zlato mám vlastně, mám zlato, vidíš, to mi nedošlo.
5: No,
6: ano,
5: vidíš.
6: Mám zlato, ano.
5: Vidíš, a já mám zase
6: nějaký
5: ty diamanty.
6: Nějaký brilliantík taky.
5: Já mám diamanty.
6: No tak.
5: A to je Reigo a Eni, se kterými vstupujeme do další hodiny. Tak ukaž to zlato.
6: Koukej.
5: No
6: to je šutr,
5: jo,
6: vej, to je šutr.
5: To je zásobní, ne?
6: No jasně.
5: Aha.
2: Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

Kladeňák Rejgo na Rádio Relax, 8 hodin 12,5 minuty. Přejeme dobré ráno, studenější než předchozí dny, ale zase ne úplně, že by byla nějaká strašná zima. 15 stupňů Celsia. Každopádně to velké ochlazení, které přišlo, je vlastně to, že už sem nejde to horko z Afriky a léto se vrátilo trošku do normálu. A to až tolik, že dnes ráno v Alpách už zasněžilo, takže celá Evropa se ochladila a maličko sněžilo dneska ráno v nadmořské výšce 3000 metrů nad mořem. Pokud se tam chystáte, tak s ním počítejte.

0: so nice. Relax Radio. Dopravní servis. Doprava z Mělníka přímo na mostě nad Labem se srazily dvě auta, dvě osobní auta, na místo jede policie, je to silnice číslo 16, příjezd do Mělníka. Relax
1: Radio. Mělník 103,4 FM. 103,4 FM.

0: Malý krátký pohled do budoucnosti máme na Facebooku Relax Radio. Ptáme se, co myslíte, dokáže někdy v budoucnu umělá inteligence nahradit konkrétně vaši pracovní pozici? Co by musela umělá inteligence umět udělat, aby vás mohla nahradit? Honzík píše, musela by umět táhat popelnice, ale co bude dělat s čokoládou, s pitím, s alkoholem a dalšími úplatky? Tak já si myslím, Honzíku, že by si mohl být někde v kanclu a čekat, až ten robot přiveze ty popelnice a přinese ty úplatky a ty se budeš pouštět jenom do těch úplatků.
1: Ráno na relaxu. Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Taky máte chuť zlobit, anebo jste byli zlobiví, když jste chodili do školy? No tak teď jsou prázdniny, takže teď se to zlobení moc neprojevuje, maximálně doma anebo na různých táborech. Ale existují takové zajímavé studie, které říkají, které děti jsou nejhodnější, nejdisciplinovanější a které naopak zlobí ve škole. Takže podle globálních studií mají japonští žáci nejlepší chování ve školách, v hodinách na světě. Výuka v Japonsku probíhá téměř bez vyrušování, děti jsou od malinka vedené k silné sebekázni, ohledu plnosti vůči okolí a po škole si děti sami uklízí i třídu dokonce. Tak to je Japonsko. Hned na druhém místě Singapur, Jižní Korea, dokonce dobře se umístilo i disciplinované Německo. Ale naopak, kdo má nejvolnější disciplínu dětí, nejvyšší míru agresivního chování a tak dále? Spojené státy americké. V mezinárodní studii chování nebo hodnocení učitelů se americké děti umisťují na předních příčkách v testech impulzivnosti, hyperaktivity a nebo projevů vzdoru. Hned před Portorikem, Izraelem, Jamajkou a Velkou Británií. Tam se zlobí nejvíc.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní upozornění máme na nehodu, která se stala v Praze. Dejte pozor, pokud projíždíte ulicí Střelničná, protože tady se srazila tramvaj s nákladním autem a na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Koukám, Kamče, pod pokličku, co připravuje, co vaří do zpráv, kterou slyšíte v 9 hodin. Půjdeme se podívat na letiště a taky do Kralupe nad Vltavou na kruhový objezd.
1: Kralupy nad Vltavou 103,4 FM. 103,4 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní omezení je v Praze teď v ulici Novodvorská, Nové dvory u kruhového objezdu, kde je autobus a probíhá tam vyšetřování nehody pádu člověka v autobuse. Na místě zasahuje záchranka.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Na vteřinu přesně, teď 9:00.
1: V Kralupech začala výstavba kruhového objezdu a v sociálních službách chybí pracovníci. Pěkné dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Výstavba nové okružní křižovatky na Lidovém náměstí v Kralupech vstoupila do další fáze. V souvislosti s realizací stavby došlo ke změně termínů jednotlivých etap. První etapa prací začala v pondělí 17. srpna a potrvá do 20. září. Po dobu první etapy bude zcela uzavřena křižovatka na Lidovém náměstí. Řidiči proto musí k průjezdu využít vyznačené objízdné trasy a počítat s dopravními omezeními v okolí stavby. Na první etapu navážou další fáze výstavby. Jejich přesné termíny však v tuto chvíli nejsou stanoveny. Harmonogram bude průběžně reagovat na skutečný průběh dosavadních stavebních prací. Provoz na letišti Praha se po několika měsících vrátil do standardního režimu. Více už mluvčí Jiří Hanych.
3: Dokončili jsme druhou závěrečnou etapu modernizace okolí hlavní vzletové a přistávací dráhy. Během 4,5 měsíce se podařilo realizovat celkem 14 stavebních a technologických projektů letiště Praha a vedle toho ještě 3 významné investiční akce našich externích partnerů. Provoz se tímto vrací do standardního režimu. Převedení provozu z vedlejší dráhy na dráhu hlavní probíhá v koordinaci s řízením letového provozu.
1: Česko trápí nedostatek pracovníků v sociálních službách. V příštích 10 letech jich bude podle asociace poskytovatelů potřeba kolem 55 tisíc. Aktuálně jich je zhruba 34 tisíc a už teď je to málo. Pomoci má podle Ministerstva práce a sociálních věcí třeba digitalizace nebo zahraniční pečovatelé. Zájem o prodyšné materiály oblečení jako bavlnu nebo len a udržitelnou módu rok od roku roste. Zákazníci kupují v létě klasicky nejvíce šaty, sukně, šortky, letos pak hlavně plavky. Vyplývá to z odpovědí prodejců. Podle online srovnávače cen však materiál oblečení není při koupi rozhodující kritérium. Zákazníci dávají například u šatů nebo pánských a dětských triček přednost značce. Vodní průmysl je podle Organizace spojených národů jedním z největších zdrojů znečištění životního prostředí.
2: Sport.
1: Suverén letošní sezóny Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Dalšího olympijského vítěze z Paříže, Josefa Dostála, přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy. Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a 2 parakanoisté.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Obloha bude zpočátku oblačná nebo polojasná. V průběhu dne počítejte s přeháňkami. Teplotní maximum pro dnešní den má být kolem 21 stupňů Celsia.
0: Na Facebooku Relax Radio máme dotaz, nahradí jednou AI vaši práci? Co by musela umělá inteligence umět udělat?
1: No snad ne, ale koukala jsem, že už se to stává. Že už nás nahrazujou.
0: Jako myslíš moderátory?
1: No.
0: Zprávaře?
1: Mhm, už nás nahrazujou, ano. Už to začíná, Dane.
0: Zprávaře nahradí a moderátory ne.
1: Toho taky.
0: No tak mě nahradí za chviličku Honzo. A já mám pro něj muziku Chumba Wamba.
2: Dan Adam, Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.
5: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me. And doing.

0: 9 hodin 13 minut k tomu krásné úterní dopoledne ve studiu Rádia Relax došlo ke střídání. S vámi už Honza Ladra a taky dopolední relax. K tomu samozřejmě i další porce muziky, teď je třeba hudební návrat do 90. let. Před námi Chumba Wamba, tak hezký poslech.
1: Relax, největší hity 90. let. Relax Radio.

0: Jazz. Pick up the phone.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký s

0: se na www.městokladno.cz.
1: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat dopolední provoz. Pozor si dejte na D3, 63. kilometr ve směru na Prahu. Je tam dopravní nehoda, havarovala tam dodávka, a to do svodidel. Na voze jsou kusy betonu a taky části vozidla. Na místě zasahují jak hasiči, tak je tam i policie České republiky. No a velké komplikace čekejte na jižní spojce, kde je hromadná nehoda 4 vozidel. Neprůjezdný aktuálně střední jízdní pruh.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Na Rádiu Relax v playlistu, v tom dopoledním playlistu, švédská zpěvačka Zara Larsson. 7 dní v týdnu, každý má jinou energii a hodí se pro jiné činnosti. Co byste měli dělat tedy dnes v úterý? Svoji energii věnujte třeba na řešení sporů, konfliktů, to je tedy co se týče pracovním kolektivu. A co se týče volného času, tak jde o ideální den pro sport a aktivní záležitosti, jako je třeba velký úklid vaší domácnosti. Vyhněte se ale dlouhému čekání na úřadech nebo u lékaře.

0: A kde jako?
1: No ve Slaným, v Letňáku.
0: A co?
1: No přece letošní festival Valník. Pišci, 21. až 22. srpna. Letní kino Slaný. 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band. 13. století, Švihadlo, SPS, EE, Volant, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Znouzecnost, Punk Floyd, Než Faleš a další. Více info na valník.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: 9 minut a je tu 10. hodina dopolední. Já i dnes dopoledne budeme soutěžit, a to o VIP vstupenku na 7. ročník mineralogicko-paleontologické burzy v hornickém skanzenu Majerau ve Vinařicích, který proběhne v sobotu 29. srpna od 9 do 16 hodin. Ale to není všechno. K výhře přidáme ještě hodně zajímavý kámen a ještě navíc i rodinnou vstupenku do Sládečkova vlastivědného muzea. Otázka zní pro dnešní dopoledne, když se to tedy točí kolem kamenů, jak se jmenuje první díl série Harry Potter z roku 2001. Harry Potter a teď to doplňte vy, relaxáci. 606-736-736.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Půl minuty a je tu 10. hodina, je tu i Kamila Hagarová.
1: V Rudné dojde k proměně v areálu v Brance a před volbami je potřeba zvýšit kapacitu pro přihlašování do e-dokladů. S Honzou vám přejeme hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Také letos dostali obyvatelé Rudné příležitost rozhodnout o tom, jaké projekty budou realizovány z participativního rozpočtu města. Hlasování ukázalo, že občané mají zájem nejen o zlepšování veřejného prostoru, ale také o rozšiřování možností aktivního trávení volného času. Vítězné návrhy letos spojuje jedno místo, areál v Brance, které díky nim získá nové vybavení pro děti, rodiny i sportovně založené návštěvníky. Současná vláda se rozhodla, že neposkytne krajům v letošním roce žádné peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jak na situaci bude reagovat Středočeský kraj, jsme se zeptali radního pro silniční dopravu Josefa Pátka.
3: Ve Středočeském kraji se staráme o bezmála 8700 kilometrů silnic druhých a třetích tříd a často jde o velmi frekventované úseky. Některé naše komunikace dokonce propojují páteřní tahy. Přesto se ukázalo, že tahle součást dopravní infrastruktury zůstává pro vládu mimo její zájem a pozornost. Pro nás budou chybějící peníze ze SFDI znamenat další tlak na krajský rozpočet a ve výsledku na tenhle krok doplatí hlavně ti, kteří po krajských cestách jezdí. Navíc hrozí, že nedokážeme obnovit naši silniční síť tak, jak potřebujeme. Je nezbytné proto otevřít debatu o spravedlivém systému financování krajských komunikací.
1: Zátěžový test aplikace e-doklady z minulého týdne ukázal, že před volbami je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. V úterý o tom informovala Digitální a informační agentura. Test hodnotí jako úspěšný, zapojilo se do něj zhruba 30 000 uživatelů, provedli téměř 60 000 přihlášení. Senát patrně zamítne rozsáhlou novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Stejně by měl podle doporučení výboru naložit s koaličním návrhem změn v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Sněmovna asi bude muset znovu posoudit také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálým misí u mezinárodních organizací. Schůze horní komory začne ve středu a má pokračovat ve čtvrtek.
2: Sport.
1: Čeští basketbalisté se budou muset v předkvalifikaci mistrovství Evropy obejít bez několika opor, včetně Tomáše Satoranského a jediného současného českého zástupce v NBA Víta Krejčího. Chybět bude i nadále po zranění kapitán Vojtěch Hruban a také James Kárník a Jakub Nečas. Naopak debutovat bude 18-letý Lukáš Smažák.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Úterní dopoledne je oblačné, místy může být podle meteorologů polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
0: Kamčo, otázka na tebe, hory nebo moře?
1: Moře.
0: Moře, tak to si extrovert. Introverti jezdí spíš na hory, podle tady nějakého psychologického průzkumu. Ale my hudebně vyrazíme na hory. Kamča, teďko schovaná za monitorem, ani na mě nekouká.
1: Tak já kouknu
0: tak
1: se na
0: podle
1: tebe.
0: Podle mě bys možná měla na ty hory radši.
1: No, tak možná já mám takovýho introverta taková, občas no někdy
0: taková,
1: jo.
0: Dneska si taková mě přijdeš hrozně smutná.
1: Jak to?
0: Budeme se snažit tě nějak rozveselit během dopoledne.
1: Dobře, tak se těším.

Tohle byly Galantis a když se podíváte k nám na Facebook, otevřeli jsme tam téma, jestli raději hotel, apartmán, stan, karavan nebo třeba spaní v autě. Co je pro vás ještě dovolená a co už je vlastně dobrodružství, protože každý to máme úplně jinak, někdo potřebuje ráno, švédský stůl, klimatizaci a vlastní koupelnu, jiný je šťastný, když má stan, spacák a někde poblíž třeba nějakou sprchu. A pak jsou lidé, kteří řeknou, my jsme letos spali v autě a bylo to super. Tak nás zajímá, jak letos jste vy na dovolené spali, jestli to teda bylo třeba to zmíněné auto. No a když je řeč o dovolené, tak ne k moři, ale teď rovnou nahoru. Opět a Radeček, Féteru Rádia Relax.

0: velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

Dopolední relax a k tomu téma hotel, apartmán, stan nebo spaní v autě. Co jste letos v rámci dovolené zvolili? Mám tady od vás i SMSky. Ahoj, tak dovolená byla ve našem karavanu. Počasí bylo tropické v kempu ve Stráži nad Nežárkou. Za rok se tam chci vrátit, píše Magda, tak zdravíme Magdičku. Další SMSka. Ahoj Honzo, spaní v autě, protože nám v horách v Rakousku přestalo jet auto v noci, tak jsme si dali noc v naší fábce. No, to je zajímavý, ale věděli jste, že lidé si podle různých průzkumů často pamatují neobvyklé a trochu nepohodlné dovolené lépe než ty dokonale pohodlné. Když se něco tedy pokazí, zmoknete třeba ve stanu, zabloudíte, poruchá se vám právě zmíněné auto nebo skončíte někde úplně neplánovaně, vzniká z toho příběh, který vlastně pak vyprávíte ještě roky.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme tady dopravní SMS-ku, pozor si dejte v ulici Sportovců, v obci Braškov, tady jsme na Kladensku, tak v Braškově je dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Policie už by měla být tuhle chvíli na místě a řešit se to tam bude nějakou dobu, ještě podle informací dopravních serverů to bude ještě na hodinu. Takže v ulici Sportovců, Braškov, dopravní nehoda.

Ale tady máme VIP vstupenku na 7. ročník mineralogicko-paleontologické burzy v hornickém skanzenu Majerau ve Vinařicích, který proběhne v sobotu 29. srpna od 9 do 16 hodin. A k výhře přidáváme ještě hodně zajímavý kámen a ještě navíc je rodinnou vstupenku do Sládečkova vlastivědného muzea. Vy, co jste nás třeba naladili právě teď, tak se taky samozřejmě ještě můžete do té dopolední soutěže zapojit. Otázka zní, když se to samozřejmě točí kolem kamenu, tak jsem hledal nějakou spojitost kámen. Jak se jmenuje první díl série Harry Potter z roku 2001? Harry Potter a teď to musíte doplnit už jen vy. 606 736 736, stále můžete psát, stále se můžete zapojit.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Na minutu i na sekundu přesně právě teď 11.00. Pojďme na zprávy.
1: O prázdninách přibývá nehod cyklistů a počty studujících všeobecných sester se zvýšily o 40%. Máme pro vás zprávy, jsme rádi, že jste s námi.
2: Relax Radio.
1: O prázdninách přibývá vážných nehod a zranění cyklistů. Nejméně 5 jich od začátku prázdnin na českých silnicích zahynulo. Rizikem na jejich straně je nepozornost, přeceňování vlastních schopností nebo chybějící bezpečnostní výbava. Problémem je také alkohol. Jeho malé množství může za řídítky výrazně zhoršit odhad i reakce. Podle statistik zaviní cyklisté 2 ze 3 nehod, kterých se účastní. Pokud jde jen o jejich střety s motorovými vozidly, tak tam je častější zavinění na straně řidiče. Počátkem letošního roku rozhodla Rada města Stochov o pořízení strategického materiálu, jehož obsahem bude diagnostika klimatu v katastru města. Co tento dokument pro město znamená, řekne starosta Roman Foršt.
3: Ve spolupráci s občany a s odborníky z Národního ústavu pro integrovanou krajinu dokončili klimaadaptační diagnostiku. Je to důležitý podklad, podle kterého budeme v následujících letech plánovat konkrétní úpravy místa i okolní krajiny. Pomůže nám lépe reagovat například na sucho, na přívalové deště, přehřívání veřejných prostorů nebo úbytek zeleně. Dokument nám pomůže stanovit priority, připravovat projekty, získávat dotace a rozhodovat o investicích tak, aby na sebe jednotlivé kroky vlastně smysluplně navazovaly.
1: S blížícím se začátkem školního roku začínají rodiče prvňáků schánět výbavu. Ta vyjde minimálně na 1500 korun. Nejčastěji ale rodiče zaplatí více, mezi 3 a 4 tisíci. Nejdražší položkou je tradičně aktovka. Oproti loňskému roku ale ceny školních pomůcek výrazně nezdražily. Podle srovnávače cen Heuréky rodiče ale také více porovnávají ceny a častěji sahají po levnějších variantách. Počty studujících všeobecných sester se díky podpoře škol, která začala loni, zvýšily o 40% a u dalších nelékařů o 30%. Podpora na 12 let má stát skoro 13 miliard korun. U sester je v plánu přes 15 tisíc absolventů, dále přes 3,5 tisíce zdravotnických záchranářů, 1700 radiologických asistentů a 1200 nutričních terapeutů.
2: Sport.
1: Deblová světová jednička Kateřina Siňáková se do hlavní soutěže ve smíšené čtyřhře na tenisovém US Open nedostala. Pořadatelé dnes zveřejnili 11 ze 16 párů turnaje, jenž se bude hrát o prémii $1 000 000 v týdnu před samotným začátkem posledního letošního Grand Slamu.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Ještě přinášíme informace od meteorologů. Obloha je oblačná, místy zatažená, od západu občasný déšť nebo přehánky, nejdříve na jihozápadě, během odpoledne a večera pak na celém území kraje. Teploty se pohybují mezi 18 až 21 stupni.
0: Kamčo, děkujeme za zprávy a nabídnu další dopolední muziku Runaway One Republic. Přejeme hezké úterní dopoledne.
2: Relax Radio.
5: Kamila Hagarová.
2: Honza Ladra.
5: Relax.
2: Relax

Krátce po 11. hodině, hotel, apartmán, stan nebo spaní v autě. To dnes společně dopoledne s vámi řešíme. Tohle, když se podívám na SMSky od vás, tak musím říct, že asi máme vítěze v tomhle téma. A je to, přátelé, stan? To je neuvěřitelný. Víte, že i to, kde nejraději spíte na dovolené, může něco naznačovat o vaší osobnosti? Psychologové by samozřejmě neřekli, že hotel automaticky znamená introverta a stan extroverta, ale určité preference se s osobnostními rysy spojovat dají. Pokud milujete hotel, můžete být člověk, který vyhledává bezpečí, soukromý, komfort a předvídatelnost. Potřebujete si hlavně odpočinout a nechcete na dovolené řešit zbytečné problémy. Stan naopak může přitahovat lidi otevřenější novým zkušenostem, dobrodružství a improvizaci. Apartmán, tak ten bývá volbou pro samostatné lidi, kteří chtějí mít svobodu, ale zároveň určitou míru pohodlí. No a spaní v autě, i to se tady ve velkém docela objevovalo, tak to může sedět člověku, který miluje nezávislost, spontánnost a nesnáší, když mu někdo říká, kde má být. Tak jak vypadal váš letošní nocleh na dovolené? Možná to o vás prozradí víc, než si myslíte.

0: Za chvilku společně koukneme na dálnici a taky budeme už někomu volat, aby jsme zjistili správnou odpověď na otázku v rámci dopolední soutěže o VIP vstupenku do hornického skanzenu Majerau ve Vinařicích. Jak se jmenuje první díl série Harry Potter z roku 2001? Ještě stále můžete psát do studia na číslo 606 736 736 a vy, co chcete vyhrát, vy, co jste napsali, buďte napřímo, protože, jak už jsem říkal, je to pár minut a budeme volat.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @ radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na silnice, na dálnice D6 na sjezdu na exitu 139 ve směru na Prahu. Je tam dopravní nehoda, tak s tím počítejte. D1 i tam se bouralo, 95. kilometr, je to směr Brno. I tam je dopravní nehoda. A ještě pozor, Praha, jižní spojka, ta dneska trápí

0: řidiče. Na jižní spojce je nehoda v tuhle chvíli nákladňáku a osobního auta.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Tak pojďme rozlousknout dnešní dopolední soutěž, úterý 18. srpna jsme vyhlásili soutěžní otázku, když je to tedy o VIP vstupenku na výstavu do hornického skanzena Majerau ve Vinařicích, tak jsme to stáhli samozřejmě na kámen a ptali jsme se, jak se jmenuje první díl série Harry Potter z roku 2001. Já bych měl mít někoho na telefonu, kdo tam?
1: Ano.
0: Kdo je na telefonu? Hezké dopoledne.
1: Vám také.
0: A můžeme znát jméno, komu jsme se dovolali?
1: Ano, Kateřina.
0: Jo, Kateřino. Kateřino, hezké dopoledne přejeme. Já podle toho tónu hlasu, tak já si myslím, že Kateřina je v práci.
1: Ano.
0: Je to tak. A podle mě v časovém presu... Je to tak? Jasný. Tak nebudu to dlouho protrahovat. Tak jak se jmenuje tedy ten první díl Harryho Pottera?
1: Kámen mudrců.
0: Kámen mudrců je správná odpověď. Ano, je to tak. Takže mám tady pro Kateřinu VIP vstupenku na výstavu, taky rodinnou vstupenku do Sládečkova vlastivědného muzea a ještě navíc i úžasný minerál. Tohle všechno je tady u nás v rádiu. Já tě už nebudu zdržovat, běž tedy obsluhovat lidi. To je restaurace?
1: Ne.
0: Je to obchod tedy, takže někdo čeká, až ho obsloužíš. Dobře, tak gratuluju k víře. Měj se hezký den, ahoj.
1: Taky, ahoj.

0: Trošku hudebně kouzlili, za chvilku 12. hodina a koukám do kalendáře, dnes je Mezinárodní den šťastné náhody. Den nečekaných objevů, které nám mění život k lepšímu. Třeba právě cestou na oběd někoho potkáte, něco ovlivní třeba váš život. Něco vám dnes udělá radost, jako jsme udělali radost naší posluchačce Kateřině, kterou ještě zdravíme a která vyhrála VIP vstupenky do hornického skanzenu Majerau. A o další vstupenky, pokud jste dnes nevyhráli, tak nezoufejte, budeme soutěžit opět zítra dopoledne.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: how we've got holes. We've got holes, but we carry on.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Pravé poledne, právě teď 12.00, pojďme na zprávy.
1: Poslední zbývající úsek Labské stezky propojí Čelákovice s Mělníkem a vydání hitových alb je spojeno s více oběťmi dopravních nehod. Začínají další zprávy.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj odstartoval stavbu další části Labské stezky mezi Kly a Tuhaní. Tím se kompletně propojí Čelákovice a Mělník širokou asfaltovou cestou. Nová trasa bude dlouhá 4,5 kilometru a povede přímo podél řeky. Cyklisté se tak bezpečně vyhnou provozu na okolních cestách. Vyzkoušet si ji budou moct už v příštím roce. Žatec dokončuje první část revitalizace prostoru pod hradbami v Nákladní ulici. Tomáš Kasal.
3: První etapa proměny významné části městského centra přinesla modernizaci pěších tras, obnovu zeleně, nové veřejné osvětlení i doplnění mobiliáře. Část nákladů na revitalizaci prostoru pod hradbami pomohlo městu uhradit Ústecký kraj díky dvěma dotací. Jedna byla přímo na první etapu revitalizace hradeb, druhá byla v rámci podpory památky UNESCO. Opravovaný úsek začíná u jihozápadního okraje při vyústění Dvořáku ulici do Nákladní ulice a končí na severním okraji v místě křížení ulic Krátká a Nákladní.
1: Součástí projektu byla především výměna povrchu chodníků, oprava opěrných zídek navazujících na pěší komunikace a schodiště. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli. Pršet má i v následujících dnech. V den vydání alb nejpopulárnějších zpěváků a zpěvaček ve Spojených státech vzrostl počet obětí smrtelných dopravních nehod. Podle serveru The Guardian to zjistila studie vědců z americké Harvardovy univerzity. Podle autorů studie výsledky naznačují, že streamování hudby prostřednictvím chytrých telefonů může výrazně přispívat k nepozornosti za volantem a vést k úmrtím při dopravních nehodách.
2: Sport.
1: Po příchodu brankáře Lukáše Horníčka z Bragy získal Newcastle další posilu z portugalské fotbalové ligy. Z Benfiky Lisabon přestoupil do United bosenský obránce Adam Dedić. Anglický klub za něj zaplatil zhruba 894 milionů korun.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Úterním dnem nás provází zatažená až oblačná obloha a také přehánky. Ty se během odpoledne a večera vyskytnou na většině území. Teploty do 21 stupňů.
0: Čas oběda, přejeme vám ze studia Rádia Relax dobrou chuť. A co by si zdala, Kamčo? Pojďme si dělat aspoň chutě. Když tady nemáme nic k obědu, tak pojďme.
1: Já bych si dala svíčkovou.
0: No hezky, no. Tak já smažený sýr s bramborem.
1: Já jsem čekal něco smaženého, že řekneš ano.
0: A taky k tomu muziku z 90. let i 17 už za chvilku na Relaxu.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: já doufám, že v tento čas se vychutnáváte úterní oběd, přejeme vám dobrou chuť a mám pro vás kulturní pozvánku, a to na Slatina Fest 2026, který proběhne v sobotu 22. srpna od 14 hodin sportovní areál SK Slatina. Vystoupí tam například Bon Jovi Tribute a Petr Poláček, Kabát Revival West a další. Těšit se můžete i na fotbalovou exhibici SK Slatina versus Sigi Team a pro děti bude připraven skákací hrad a bude se taky malovat na obličej.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 18. srpna.
0: 18. srpna 1750 se narodil skladatel Antonio Salieri. Roku 1830 přišel na svět český král František Josef I. O 4 roky později řádila sopka Vezuv. Roku 1894 americký kongres vytvořil imigrační úřad. V roce 1950 se v Londýně narodil bubeník Dennis Elliott z americké kapely Foreigner. Největším hitem jejich kariéry byla tahle skladba. Psal se rok 1969, když došlo na mnoha místech naší republiky k pouličním demonstracím. Lidé tím projevovali nesouhlas s okupací. Tím fakticky začala éra normalizace. Roku 1989

Jimiho Hendrixe za 150 tisíc dolarů. Roku 1998 zemřel muž, který objevil spoustu užitečných věcí, kromě jiných také kontaktní čočky. Otto Wichterle se dožil 85 let.

Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou

0: www.městokladno.cz.
1: Je to tam!
2: A kde jako?
1: No ve Slaným, v Letňáku.
2: A co?
1: No přece letošní festival Valník. Pišci, 21. až 22. srpna. Letní kino Slaný. 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band. 13. století, Švihadlo, SPS, EE, Volant, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Znouzecnost, Punk Floyd, Neš Faleš a další. Více info na valník.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Relax. Relax Radio.
9: Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Úplně přesně 13. hodina, naproti mě úplně přesně sedla Kamča a úplně přesně jdeme na zprávy.
1: Nakladně vzniknou nová parkovací místa a ministerstvo vyzývá veřejnost k darování krve. Dnešní odpoledne s vámi tráví Aleš a Kamila.
2: Relax Radio.
1: Kladno dokončilo obnovu parkoviště u městské hokejbalové arény. Součástí byla i celková kultivace ploch. Město nyní začalo stavbu nového parkoviště v ulici Na Vyhaslém, kde vznikne téměř 60 míst. Hotovo by mělo být do konce letošního září. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský přináší informace k modernizaci vozidel na regionálních tratích.
3: Nymburské depo je dalším domovem moderních bezbariérových a klimatizovaných motorových vozů Regio Spider. V Nymburce je prvních 5 z plánovaných 21 vozů a začal na nich zácvik strojvedoucích. Oproti starším vozům mají klasický podvozek s lepším odpružením a nabízí tak pohodlnější jízdu. Jsou klimatizované, bezbariérové a mají větší výkon, takže na vhodných úsecích bude jejich jízda dynamičtější. Před nasazením do provozu prošly komplexní modernizací. Jezdit budou například na Nymbursku, Mladoboleslavsku a na několika tratích v okolí Prahy.
1: Návštěvníci pražské zoologické zahrady budou moci od středy vidět ve velkém expozičním bazénu v dolní části areálu mládě lachtana jihoafrického. Sameček se narodil 5. června a dosud pobýval v zázemí se svou matkou Daisy, kde se postupně učil plavat. Nyní už podle zoo získal dostatek zkušeností, aby mohlo do veřejné expozice. Zpočátku bude v bazénu k vidění pouze dopoledne, kdy tam bude pobývat společně s matkou.
2: Sport.
1: Zatímco ještě před loňským mistrovstvím světa kanoistu Martina Fuchsu role jednoznačně favorita znervozňovala, nyní si ji vysloveně užívá. Na šampionát v Poznani, který bude důležitý i vzhledem k olympijské kvalifikaci, pojede koncem srpna s bilancí 5 výher v 5 letošních závodech. Skvělou formu by rád potvrdil i na nejvýznamnější akci roku, kde kromě 500 a kilometrů pojede rovněž na double canoe s bratrem Petrem.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Úterní odpoledne je zatažené, meteorologové očekávají také přehánky, odpoledne a k večeru na celém území. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
0: Hele Kamčo, vzhledem k tomu, že za chvilku se vydáme do ulic s naší anketou Relax v ulicích, tak se tě zeptám, jo. Pozor, myslíš si, že je možný, aby se jako sám člověk polechtal tak, aby si se tomu jako smál, aby tě to lechtalo?
1: To nejde.
0: Tak jde nebo nejde?
1: Nejde, podle mě to nejde.
0: Takže když se tě zeptám, tak ty myslíš, že to nejde?
1: Nejde.
0: Dobře, tak vy ostatní uslyšíte za chvilinku. Mimochodem zeptám se ještě jednu věc. Umíš házet žabky?
1: No jako záleží, ale kdysi mi to docela šlo.
0: Jo, a vzpomněla bys si, kolik tak jako nejvíc si dávala?
1: Tak to vůbec nevím, ty jo. Ty si to pamatuješ, jaký máš nějaký rekord.
0: Jasně, tak já mám rekord 5,5, jako jo.
1: To je pěkný, to je
0: dobrý. Na ten šestý jsem neviděl celý. No, uvidíme, dostaneme se k tomu, mám tady jeden rekord, tomu skoro ani nebudete věřit. Teď hudební nabídka, hudební producenta DJ Love, Love You Like That. Samozřejmě přejeme hezké úterní odpoledne.
2: Relax Radio.
5: Aleš Švarc.
2: Aleš Švarc. Relax.
5: Relax Radio.

0: 9 minut po 13. hodině, přeju všem hezké odpoledne. Já vím, že řeknete, venku jsou mraky, je zataženo, každou chvíli může sprchnout a tak dále, ale mně to prostě přijde po těch vedrech jako úplně naprosto skvělý počasí. Aspoň tak den, dva, že bych si to užil, pak zase může přijít klidně sluníčko, konec konců do prázdnin a do doby dovolených dokonce je ještě relativně daleko. Tohle je Gracie Abrams, jedna z novinek Relaxády, pro kterou můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. A to jenom proto, že zítra je středa. Ve středu úderem 18. hodiny začíná další vydání a jenom na vás záleží, jestli se novinky dostanou do toho hlavního desetimístného pořadí, a nebo ne. Takže mrkněte www.radio-relax.cz, tam si rozklikněte Relaxádu, přehodnoťte to, zahlasujte a zítra čekejte.
1: Odpolední relax. Relax Radio.

0: Na relaxu máme za 10 minut půl druhé, nejenom tady u nás, to je v podstatě asi všude. A za námi je Ella Henderson, Filthy Rich a před námi čas na odpolední anketu Relax v ulicích. Dneska velmi zajímavá otázka, už jsem se ptal Kamči, jako jestli se člověk může sám polechtat, anebo ne, jestli se bude smát, anebo ne. Tak pojďme si poslechnout, co jste na to říkali vy.
1: Relax v ulicích.
2: Já se lochtám, ale vůbec mě to nevadí. Od toho druhýho je to srandovní a my máme asi jiný takový ty hmaty.
3: Co to, že to necítí od sebe, sám od sebe.
4: No, jako může se polochtat, ale asi u toho nebude usmívat. Nerozesměje ho to, protože to očekává.
5: Protože to nikdy není tak intenzivně, jako když to dělá jiný člověk.
6: Já se lechtám sám a dost často na nohou i pod páží.
7: Protože to je vlastně jako by, že ten jeho dotek a prostě zná to své tělo, takže je prostě jakoby blbost, aby ho to lechtelo, ale od jiných to bude jasný, že to bude prostě jakoby nepříjemný, protože to je cizí dotek.
8: Já se lechtám, ale lepší je teda, když lechtá někdo mě, to mám radši.
9: Takže se vůbec nepřemýšlela, no jo, nevím.
10: Myslím si, že u toho lechtání bude spíš, že to místo je jako lechtivý, že to bude souviset s intimitou a s nějakým dotykem druhých lidí.
11: Protože už je na to připravený, což znamená, že taková ta mírná úleková reakce tam neprobíhá.
12: Může se člověk sám polechtat, já se můžu sama polechtat, ale vlastně protože to očekávám, tak mě to asi tolik nerozesměje, než když to udělá někdo jiný.
13: Protože se prostě nepolechtá, nelekne se, je na to připravený, dotyky sama sebe asi opravdu nelechtají, no.
14: Určitě se může polechtat, já sám se bezlochtám úplně v klidu, ale
0: Teda musím uznat, že ta poslední odpověď, ta byla fakt jako úplně ideální. Jinak, co myslíte vy? Můžete si to vyzkoušet třeba v práci, nebo až pojete domů, nebo doma, až každopádně správná odpověď? Asi ne, protože chybí ten moment překvapení. Mozek totiž polechtání sama sebe očekává a tím pádem vyšle ten signál, který vnímání lehtivosti potlačí. Možná, že to někdo umí, to já nevím. Každopádně na cizí doteky, ale mozek většinou připraven není a proto nás kdokoliv jiný může velmi, velmi snadno polechtat. Je to takový druh, jak to říct, no prostě je to druh něčeho. Boje, trápení, možná i boj, jako takového toho boje odpoledního, rodinného a podobně. Zkuste to, uvidíte sami, jak jste na tom vy.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Tak tohle je partička, ze který nejvíc hlasově vyčuhuje podle mě Shaggy. Rebellion, hráli jsme ji teď 3 minuty po 2:30 a já bych se docela rád vrátil k tomu házení žabek, jo. Moje oblíbená činnost, byly doby, kdy jsem v tom byl hodně dobrý, ale teď, když jsem si přečet ty světové rekordy, tak už se tak jako úplně necítím. Pravda už je taková, že třeba ve světě, když by se jako dělalo, jakože se dělá pravidelně mistrovství světa, tak se to rozhoduje trošičku jako jinak. Nejde o to, kolik vám těch žabek ten kámen udělá na hladině, ale jde o to, jak daleko doletí, může třeba udělat jenom jednu nebo dvě žabky, ale jak potom letí po té hladině. To znamená, že se nezasekne dovnitř do vody. A ten světový rekord je 88 metrů. Jako, jo, dobrý, my tady máme spíš jako trošku český rekordy a pro představu, jenom abyste věděli, tak běžný člověk, tak tam je celkem normální, že dělá 5 až 15 žabek a to už je jako dobrý. Ten dobrý žabkař 20 až 30. No a pak už jdeme na ty speciální americký a to je 40+ a rekord je 88 metrů.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie, Rockabye. Máme 3 minuty po 2:45. Já si pamatuju, jako malej, jsme to docela často jako dělali, závody se šnekama. Možná jste to taky někdo zkoušel, když jste byl dítko. Každopádně jde o to, kdo si prostě najde, vybere, neříkám, že vytrénuje, toho nejrychlejšího šneka, a pak se dělají závody, samozřejmě se sází, jsou nějaký ceny a podobně. Každopádně jsem si myslel jako dítko, jak jsem originální, ale ouha, bohužel zjistil jsem, že v Anglii existuje dokonce mistrovství světa v závodech šneků. A teď pozor, má to zvláštní způsob. Startuje se uprostřed kruhu, závodí se 33 cm k jeho okraji a vítězí ten, kdo tam dorazí jako první. Jo? Tak jako je pravda, že v té Anglii to vždycky všechno povýšejí, tak jako ofiko. Světový rekord drží šnek Archie, tento zvládl přibližně za 2 minuty. Takže berte to jako takovou inspiraci třeba na dnešní odpoledne, kdybyste se chtěli trošku vyblbnout se šnekama. Najděte si jako rodinka každý svého šneka, nezapomeňte 33 centiáků od prostředka ke kraji a Archie to zmáknul za 2 minuty.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Před malou chvilkou jsme se s Kamčou bavili o hašení, nikoli v žízně. Za chvilku pochopíte proč. Teď máme 14. hodinu a jdeme na zprávy.
1: Třetina Čechů má zkušenost s úrazem elektrickým proudem a začíná prodej vstupenek na zápasy fotbalistů s Chorvatskem, Anglií a Španělskem.
2: Relax Radio.
1: První adiktologická ambulance na Rakovnicku je otevřená. Rakovnicko dosud vlastní ambulantní adiktologii postrádalo a proto vzniklo zcela nové pracoviště v areálu nemocnice Rakovník, které je od srpna otevřené. Nová ordinace nabízí individuální terapii, doléčovací programy, prevenci relapsu, sociální poradenství a podporu pro rodinné příslušníky. V plánu je také rozšíření služeb pro děti a dospívající nebo spolupráce s věznicí Oráčov. V září se navíc chystá den otevřených dveří. Dálnice D10 dostane u Mladé Boleslavy úplně nový povrch. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Dálnice D10 patří k páteřním dálničním tahům, kudy denně projede u Mladé Boleslavy až 50 000 vozidel. Povrch pod tíhou nákladní dopravy výrazně trpí. Poničenou vozovku na necelých 4 km proto u Mladé Boleslavy kompletně vyfrézujeme a nahradíme ji novou, kvalitnější a pevnější směsí. Potřebujeme na ní zhruba tisícovku plných nákladních aut, takzvaných mixů betonu.
1: Téměř třetina Čechů má zkušenost s úrazem elektrickým proudem. Každý desátý úraz se přitom stal dítěti. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Lidé podle něj doma často podceňují i ta nejjednodušší bezpečnostní opatření. Pravidelné revize elektroinstalace neprovádí 63% z nich. Každý pátý Čech navíc neví, jak správně uhasit hořící elektrický spotřebič. Zanedbávaná je prevence také u plynu. Pravidelné revize plynových kotlů dělá 34% domácností. Ceny školních potřeb jsou srovnatelné s loňským rokem. Letos si však rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Vyplývá to z odpovědí obchodníků. Vrchol poptávky se očekává zejména ke konci srpna a také v prvním zářijovém týdnu s tím, jak se někteří školáci dozví konkrétní požadavky.
2: Sport.
1: Dnes ve 14 hodin začíná prodej vstupenek na podzimní domácí zápasy české fotbalové reprezentace v Lize národů. Na utkání s Chorvaty se ceny pohybují od 590 do 1690 korun, na zápasy s Anglií a úřadující mistry světa Španěly od 690 do 1990 korun.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Teploty se pohybují mezi 18 až 21 stupni, obloha je na většině území zatažená. Očekávejte také přeháňky.
0: Tak a jdeme na to, Kamčo, hele.
1: Tak co?
0: Hašení elektrického spotřebiče.
1: Ano.
0: Jako takový, jako je to velmi zajímavý. Docela by mě zajímalo, jestli ty si s tím víš rady.
1: No já bych to hasila, nehasila bych to vodou teda,
0: jako
1: ale práškovým vlastně nějakým hasícím, jako to nemůžeš asi vodou, že jo?
0: No
1: ty
0: jasně.
1: Ty si říkal, že bys to uhasil vodou a hodil bys do toho pruty, já to jako na tebe prásknu.
0: Pokud možno železné.
1: No ještě do toho, by byla jako větší legrace, asi nebo nevím.
0: Aby byly dobře vodivý. Takhle,
1: a co tvoje jako děti dostane někdy, jako strkali ruce do zásuvky třeba?
0: My jsme měli kryty v zásuvkách, já si myslím, no, že ty rodiče, jako jsem já a mě podobní, tak jako ty tam kupovali takový ty plastový kryty, který se mimochodem, když se pak ztratili ty klíčky, kterými se vyndavali, jako jo, se fakt jako úžasně vyndavali.
1: Taky to máte
0: jako
1: doma doteď, jo, krytky?
0: No na některých zásuvkách, jo, aspoň šetříme elektriku, jako co si budeme povídat. Teď pojďme k muzice, která nás čeká, Kejmáro. Kromě toho už za chvilinku třeba Nessa Barretta, přeju vám hezký odpoledne.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Upřímně musím vám říct, miluju písničky, kde ten název té skladby je strašně jednoduchý. Třeba tohle se mi hrozně líbí. Blanka, což je mimochodem zpěvačka z Polska, a její novinka Relaxády, která se jmenuje Jejejo. Váže se to dohromady s fotbalem, asi pochopíte, to fandění tam prostě je trošku slyšet, ale hlavně mluvím o tom proto, že my jsme před chvilinkou uzavřeli hlasování do Relaxády, do té zítřejší, a já už vím, jak to dopadne, jestli se dostane do té desítky, anebo ne. Nenápadně vám prozradím, že jo, takže se na tuhle skladbu můžeme těšit i zítra po 18. hodině, ale na kterém místě, to vám neprozradím. Musíte poslouchat.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

4 minuty po 14:15 v úterním odpoledni s datem 18. srpna a mám pro vás tip na to, jak si trošku zpříjemnit pracovní činnost, pokud už toho máte plný zuby a potřebujete jako se trošku třeba protáhnout a tak dále. A narazil jsem tady na info a mě to docela i zajímalo, sám si to doma občas zkouším, jak dlouho vydržíme stát na jedné noze. A i to má dva pohledy. Jeden teda jako je s pohledem, to znamená, že máte otevřený oči, a druhý, a to je daleko těžší, když máte oči zavřený. Takže zkuste si to. Pro běžného člověka, jen tak jako lehce orientačně, s otevřenýma očima 10 až 30 sekund. Dospělí prý dokonce minutu bez nějakých větších problémů by měli zvládnout. Jako pozor, jo. Samozřejmě trénovaný člověk ten vydrží několik minut. S věkem samozřejmě taky schopnost výrazně klesá. No ale je tady jedna překvapivá věc. Zavřít při tom oči, to je ale úplně jiná disciplína, protože ten zrak tvoří jaksi významnou část systému, kterým mozkem udržuje rovnováhu. Takže člověk, který bez problému vydrží minutu s otevřenýma očima, může po jejich zavření spadnout během několika sekund. Zkuste si to, je to docela zajímavý. Mimochodem jsem si tady našel, jaký je se zavázanýma očima světový rekord. Je to 2 hodiny a 21 minut. Tak je to na vás.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Přiznám se upřímně, docela rád bych se někdy dožil toho, že otevřu ty dopravní servery, ty kamerový systémy a tak dále na kukačku a nic by tam nebylo. Fakt, a bylo tam všude jako napsáno bez problému průjezdné, žádný porouchaný vozidla a tak dále, žádná údržba, žádná stavba, oprava a podobně. Jako to si myslím, že je opravdu velký science fiction, alespoň u nás na dálnicích. Začneme okruhem ve směru na D7, to znamená ve směru na Ruzyň, na 22. až 24. kilometru se nám to drobátko štosuje. Samozřejmě to jsou ty kolony pohyblivý, abyste si nemysleli, že to tam bude třeba věčnost. Počítám s tím, že tak okolo 3. hodiny už by se to mohlo víc rozjíždět, takže byste tam třeba mohli dorazit později a už by tam nic nebylo, tak abyste se pak na mě nenaštvali. Když už jsme u toho okruhu, tak ve směru na Ruzyně na D7, tak zhruba od 15. do 18. kilometru to samé. Taková ta kolonka, u které nevíte, kdy se rozjedete, a když už jste na konci, tak jste rádi, že tam jste. Na D8 se podíváme na 40. kilometr ve směru na Prahu. Stojí tam osobák porouchaný, ale je možný, protože dočetl jsem se, že by měl být okolo 15. až 15. hodiny a 15. minuty odtažen, takže by to mělo být možná už v pohodě. To samý o pár kilometrů blíž, to znamená 30. až 31. kilometr, tentokrát ve směru na Ústí nad Labem. No a aby toho nebylo málo, tak na D5 41. až 34. kilometr ve směru na Prahu ještě pomalu jedoucí vozidlo údržby. To je zdůrazněný, hlavně to pomalu, takže pravý jízdní pruh je uzavřen.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na Country Večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Kamelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
5: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v pánu.

3 minuty po 3:15, posloucháte Radio Rolex, je úterý s datem 18. srpna a já bych rád v tuto chvíli řekl, pokud se podíváte na náš rádiový Facebook, je to past, nevěřte tomu, je to past, každopádně mrkněte se, ať víte, o co jde.

0: Ještě půl minuty a bude tu 15. hodina odpolední.
1: Trať mezi Veleslavínem a letištěm má postavit soukromník a odložené utkání Jablonce má nový termín. Přejeme vám hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Výstavba nové okružní křižovatky na Lidovém náměstí v Kralupech vstoupila do další fáze. V souvislosti s realizací stavby došlo ke změně termínu jednotlivých etap. První etapa prací začala v pondělí 17. srpna a potrvá do 20. září. Po dobu první etapy bude zcela uzavřena křižovatka na Lidovém náměstí. Řidiči proto musí k průjezdu využít vyznačené objízdné trasy a počítat s dopravními omezeními v okolí stavby. Na první etapu navážou další fáze výstavby. Jejich přesné termíny však v tuto chvíli nejsou stanoveny. Harmonogram bude průběžně reagovat na skutečný průběh dosavadních stavebních prací. Posun v přípravách trati na letiště Václava Havla. Stát chce příští rok vybrat koncesionáře na úsek mezi Pražskou Ruziní a Veleslavínem. Má jít o první PPP projekt na tuzemské železnici, kdy vláda plánuje spolupracovat se soukromníky. Projekt má stát zhruba 109 miliard korun. Soukromý partner infrastrukturu postaví a bude ji provozovat a udržovat dalších 25 let. Ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Příbrami Martina Beránková přináší statistiky k nezaměstnanosti.
3: Nezaměstnanost ve Středočeském kraji se v červenci 2026 zvýšila na hodnotu 4,2%. V průběhu července vzrostl počet uchazečů o zaměstnání na 42 320 osob. Evidenci krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Příbrami meziměsíčně přibylo 1770 uchazečů. Stabilní situaci na trhu práce podporuje dlouhodobá spolupráce Úřadu práce se zaměstnavateli, nabídka sezónních pracovních příležitostí i cíleně nastavené nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.
1: Kontrolou pražských hygieniků neprošla v letošním prvním pololetí zhruba pětina kontrolovaných školních kuchyní, jídelen a bufetů. Při 206 kontrolách zjistili 41 pochybení. Je to více než v prvním pololetí roku 2025, kdy zkontrolovali 298 zařízení a našli 27 problémů. Hygienici také zjistili, že více než polovina odebraných vzorků v jídelnách překročila limity cukru v nápojích a soli v polévkách. V meziročním srovnání počet přeslazených nápojů stoupl a množství přesolených polévek kleslo.
2: Sport.
1: Odložená utkání pátého kola první fotbalové ligy Jablonec Ostrava a Hradec Králové Plzeň se odehrají ve středu 9. září. Zápas na severu Čech bude mít výkop od 17 hodin. V Hradci se bude hrát o 2 hodiny později. Ligová fotbalová asociace, která řídí profesionální soutěže, o tom informovala v tiskové zprávě.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Ještě se podíváme na oblohu, ta je většinou zatažená od západu přehánky, nejdříve na jihozápadě, během odpoledne a večera pak na celém území kraje. Noc přinese oblačno až zataženo, teploty 14 až 17 stupňů Celsia. Ve středu bude převládat oblačno, během dne počítejte s přehánkami a lokálními bouřkami. Teploměry naměří až 27 stupňů.
0: Musím teda uznat, že já se fakt jako bavím. Mě by docela zajímalo, jaká je ta stupnice, nebo jak se to rozhoduje, že polivka je přesolená, nebo že je něco přeslazený a tak dále. Já už to přesně vidím, jo. Jakože ochutná to jeden, je to dobrý, ochutná to druhý, je to přesolený. Tak kde je pravda?
1: Jako oni vlastně, mně přijde, že celkově ty kuchařky, nebo vlastně ty dámy, které sestavují ty jídelníčky dětem jak ve školkách, tak i ve školních jídelnách, to nemají vůbec jednoduché. Já jsem jednou viděla vlastně ten seznam, z čeho musí uvařit a třeba udělat jako boloňskou omáčku bez mletého hovězího masa, ty jako nevím, co mají dělat ty holky.
0: No, za ty prachy, co na to mají, to je jako fakt klobouk
1: no,
0: dolů.
1: No, jako neuvěřitelné.
0: To jsou kouzelnice a oni jim ještě měří.
1: Ještě jim budou říkat, že to mají přesolený.
0: To je fakt neuvěřitelné.
1: A pak si dají doma děti nějaký fast food dokonce.
0: Asi tak nějaká, strašně si budeme stěžovat, že nikde ve školství nejsou peníze. Jako když to tak vemu, jo, tadyhle na druhou stranu, takovýhle průzkumy, to by mě zajímalo, kolik to stálo, komu se to zaplatilo. To mi živě připomíná tady to měnu toho písku, co je dole na tom hřišti, kdy na začátku prázdnin se tam dával nový písek.
1: Ale ještě ty už si trošku jakoby, jako důchodcovatíš, ne? Nám trošičku nevří, jaký ty důchodci to takhle, víš, jako
0: ne, já chodím, drbou do všeho. Já chodím právě okolo a úplně mi to zarazilo, jo. Na začátku prázdnin jsem si říkal, jo, je tam nový písek.
1: A kdybys měl ženskou, tak takovýhle věci vůbec neřešíš.
0: A dneska jdu okolo a oni ten nový písek vybagrovali a dávají tam úplně nový. No, to prostě nechápu.
5: Možná se ti zdá, možná máš
0: Asi takhle nějak to bude, možná se mi to zdá, možná mám tušení, ale jaká je realita, to je jenom činasky, který vám zahrajeme mezi 15. a 16.
2: Odpolední relax

0: Meduza Chalet, 9 minut po 15. hodině a téma, která já úplně miluju, a to je víkend. Bohužel na ten další si pár dní ještě budeme muset počkat. A co jsem se koukal dopředu, do počasí, jenom kdybyste plánovali, tak už to nebude takový jako ideální. Možná, že ještě budeme vzpomínat na to, když bylo to vedro. Každopádně teď pojďme trošku dopředu, to znamená do zítřka. Zítra 18. hodinou začíná další vydání Relaxády. Už o tom byla dnešním odpolední řeč. No a jak dopadla ta poslední?
1: Největší hity pro tento týden. Třetí místo.
2: Justy a Sam Harper, Just a Little.
1: Druhé místo.
2: Madonna, Danceteria.
1: První místo.
2: Slávek Fam a Pauly Garant, Chci si být jistý.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relaxáda.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

6 minut chybí do půl čtvrté, posloucháte Radio Relax, je úterý s datem 18. srpna a teď vám možná dám tak trošku jako možnost, jak byste mohli dneska večer si to udělat takový trošku příjemnější, něco oslavit. Tedy pozor, má to podmínku, musíte mít někoho do páru, protože dneska je den párů. Jako myslím tím ona a ona, nebo vlastně ono, dneska je to asi fakt úplně jedno. Je to jedno, prostě ať máte kohokoliv do páru, tak můžete dneska slavit. Každopádně jsem tak jako s tím se podíval na to, jestli existují nějaký opravdu hodně dlouhý, otevřený a ověřený hlavně manželský svazky, jak dlouho to vydrží. A přišel jsem na to, pozor, jistý pár Herbert a Zelmira Fischerovi, to vůbec zajímavý jméno, to Zelmira, spolu vydrželi 87 let. To už je fakt skoro ultramaraton. No a když bychom se podívali, protože existují takový ty svatby papírový, kožený, dřevěný, cínový a tak dále, tak jsem si to s vámi tady nechal na internetu vyjet, jako už od jednoho roku je svatba nebo výročí svatby bavlněná. Ve 2 letech je papírová, v 10 letech cínová, ve 30, kdo jste vydržel, tak perlová, 25 stříbrná, to už je fakt jako zasloužilý, 50 zlatá, jasný, 60 diamantová, ale tím to nekončí. Pak se jde na kamennou, 70 je platinová, v 75 korunovační a v 80, kdyby náhodou to někomu vyšlo, tak můžete oslavit dubovou svatbu.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Minuta po půl čtvrté, pojďme na dálnice, začneme na D11, konkrétně na 56. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam porouchané vozidlo, což jako se občas stává na dálnicích, nicméně tohle je dodávka a lehce zasahuje do pravého jízdního pruhu, tak je dobrý s tím počítat 56. kilometr ve směru na Prahu. To samé by se dalo říct, ale na D10, na 54. kilometru, tentokrát ve směru na Turnov, taky tam stojí auto porouchaný, ale je to nákladňák, takže je to možná ještě o něco málo horší, i když se snaží stát v odstavném pruhu, stejně samozřejmě zasahuje do pravého jízdního pruhu. Může se stát, že se tam trošku přibrzdíte. No a když už jsme u okruhu, vrátili jsme se zpátky do Prahy, na 25. kilometru ve směru na D1 je dopravní nehoda, takže se tam tvoří kolona vozidel, je tam neprůjezdný jeden pruh, jsou tam dvě havarovaný auta, nákladňák a osobák, tak hodně trpělivosti, jak já říkám, berte si sebou kafe na okruh, to se určitě vyplatí.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Musím teda uznat, že původně jsem chtěl trošičku počkat ještě o jednu písničku, než se rozloučím, ale Marek Ztracený mi nahrál minulost, jako fake a tak dále. Takže hele, Jarka tady sedí na okně, ona za chvilinku si sedne jako tam, kam patří. Já ti možná teďka převexluji hned naproti mě, jako ty jsi, ty jsi rychlá laňka, to by člověk nevěřil, jako máš to zapnutý, jako v pohodě, můžeš mluvit.
1: Tak jo, tak, no, žiž, takže bylo slyšet, že jsem laňka, jo?
0: No tak.
1: No sakra, jsem laňka, ano, rychlá.
0: Doufám, že to slyšel tvůj manžel.
1: Ne, asi ne.
0: Každopádně, vítám tě tu, mezi námi. Tři čtvrtě na 4, 2 minuty, za chvilinku začne tvoje doba. Mm-hmm. Co máme?
1: Dneska máme docela zajímavý téma, protože je den náhod.
0: Den náhod?
1: Den náhod, no.
0: A to, jako, to mi teda řekni, jako, jak ty si vlastně uvědomíš nějakou náhodu, nebo co to je vlastně náhoda?
1: No já
0: náhoda?
1: Právě, já na náhody moc nevěřím.
0: No právě. Totiž,
1: víš, takže jako, to je právě dnešní téma, abych se ptala našich posluchačů, zda na náhody věří, anebo prostě si myslí, že už to někde máme psaný.
0: Jo, takhle, nebo to celý to postavit, ano, jinak, jestli tak věříte nebo nevěříte na náhody. No. A ty nevěříš teda?
1: Já na náhody moc nevěřím, no. Já
0: a dneska, myslím, se, to... dneska se ti žádná nestala třeba.
1: A dneska nehoda se mi nestala, ani náhoda.
0: Ani náhoda, ani nehoda. Mm-hmm. No tak v tom případě to pak bude všechno na vás a ty seš obliga v podstatě.
1: No, přesně, no? Tak, no.
0: Tak jo, tak za chviličku, to byla Jarka, za chvíli už tady bude s vámi.
1: Těším se.
0: Já taky.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Máme minutu po 16 hodině, jdeme si pustit zprávy.
1: Poslední zbývající úsek labské stezky propojí Čelákovice s Mělníkem a vydání hitových alb je spojeno s více oběťmi dopravních nehod. Začínají další zprávy.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj odstartoval stavbu další části labské stezky mezi Kly a Tuhaní. Tím se kompletně propojí Čelákovice a Mělník širokou asfaltovou cestou. Nová trasa bude dlouhá 4,5 kilometru a povede přímo podél řeky. Cyklisté se tak bezpečně vyhnou provozu na okolních cestách. Vyzkoušet si ji budou moct už v příštím roce. Žatec dokončuje první část revitalizace prostoru pod hradbami v Nákladní ulici. Tomáš Kasal.
3: První etapa proměny významné části městského centra přinesla modernizaci pěších tras, obnovu zeleně, nové veřejné osvětlení i doplnění mobiliáře. Část nákladů na revitalizaci prostoru pod hradbami pomohl městu uhradit Ústecký kraj díky dvěma dotací. Jedna byla přímo na první etapu revitalizace hradeb, druhá byla v rámci podpory památky UNESCO. Opravovaný úsek začíná u jihozápadního okraje při vyústění Dvořáku ulici do Nákladní ulice a končí na severním okraji v místě křížení ulic Krátká a Nákladní.
1: Součástí projektu byla především výměna povrchu chodníků, oprava opěrných zídek navazujících na pěší komunikace a schodiště. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli. Pršet má i v následujících dnech. V den vydání alb nejpopulárnějších zpěváků a zpěvaček ve Spojených státech vzrostl počet obětí smrtelných dopravních nehod. Podle serveru The Guardian to zjistila studie vědců z americké Harvardovy univerzity. Podle autorů studie výsledky naznačují, že streamování hudby prostřednictvím chytrých telefonů může výrazně přispívat k nepozornosti za volantem a vést k úmrtím při dopravních nehodách.
2: Sport.
1: Po příchodu brankáře Lukáše Horníčka z Bragy získal Newcastle další posilu z portugalské fotbalové ligy. Z Benfiky Lisabon přestoupil do United bosenský obránce Adam Dedić. Anglický klub za něj zaplatil zhruba 894 milionů korun.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Úterním dnem nás provází zatažená až oblačná obloha a také přehánky. Ty se během odpoledne a večera vyskytnou na většině území. Teploty do 21 stupňů.
0: No a jaké téma nám dneska čeká? Trošku to prozradil můj kolega Aleš, ale dneska si budeme povídat o náhodách, protože právě 18. srpen je označován jako den šťastné náhody. No a rovnou se přiznám, já na náhody zase až tak moc nevěřím. Spíš mám občas pocit, že některé věci se nám v životě dělají nebo dějí z nějakého důvodu, i když ten důvod pochopíme třeba až mnohem později. Ale co vy? Naši posluchači Rádia Relax, věříte na náhody? Stalo se vám někdy něco tak neuvěřitelného, že jste si říkali, tak tohle přece nemohla být jenom náhoda, třeba náhodné setkání, které vám změnilo život, nebo naopak osudové setkání, nečekaná výhra, nebo jste prostě byli ve správný čas na správném místě. Pište nebo volejte na 606-736-736 nebo mrkněte na náš příspěvek na Facebooku a napište nám tam. Jsem zvědavá, jestli mě dneska přesvědčíte, že náhody opravdu existují. Ano, tančíme mezi kapkami deště, to by se dneska trošku hodilo. Je pravda, že jsem očekávala trochu víc toho deště, no ale to nám nemůže změnit náladu při poslechu této úžasné skladby.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax.
5: Relax Radio.

0: Tak my dneska řešíme náhody a já jsem si říkala, že když už se vás ptám, jestli na ně věříte, měla bych si taky zjistit, co to náhoda vlastně je. A definice říká, že je to neočekávaný souběh událostí, které spolu zdánlivě nesouvisí. Zkrátka něco, co neplánujete, nemáte pod kontrolou a vlastně ani pořádně nevíte, proč se to stalo. Takže když ráno zaspíte cestou do práce, chytnete všechny červené a pak zjistíte, že jste si doma nechali telefon, to už podle mě není náhoda, to už je normálně spiknutí vesmíru a že se mi to stalo několikrát. No a zajímavý je i pohled, že náhoda možná vůbec neexistuje, jenom prostě neznáme všechny příčiny a souvislosti. No tak co vy? Náhoda, osud, nebo je všechno v životě nějak propojené a zažili jste někdy takovou náhodu, že jste si řekli, tak tohle už je vážně podezřelý. Pište, volejte 606736, já na náhody moc nevěřím, ale třeba mi dneska úplně náhodou přijde zpráva, která mě přesvědčí o opaku.
1: Takhle

0: Helena, jedině Jelena, měla by slyšet. Ano, ano, Helena, Jelena, to jsou jména žen, které dneska slaví svátek. A pojďme si něco teda trochu o těch jménech říci. Obě jména mají původ v řečtině a jejich význam je opravdu krásný. Vykládají se jako světlo, pochodeň nebo zářivá a podle tradičních výkladů to je k jejich nositelkám docela i sedí. Heleny a Jeleny prý bývají silné, cílevědomé, charismatické ženy, které dokážou zazářit a často také rozsvítit jeden lidem kolem sebe. A ještě jedna taková zajímavost. Helen je u nás celkem 74 391, takže jde opravdu o rozšířené jméno. Za to Jelen je v České republice jen 560. Takže jestli nějakou Jelenu znáte, máte ve svém okolí přece jen o něco vzácnější kus. Takže všem Helenám, Jelenám přejeme samozřejmě to nejlepší a teď už se společně podíváme na dnešní kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 18. srpna.
1: 18. srpna 1750 se narodil skladatel Antonio Salieri. V roku 1830 přišel na svět český král František Josef I. O 4 roky později řádila sopka Vezuv. V roku 1894 americký kongres vytvořil imigrační úřad. V roce 1950 se v Londýně narodil bubeník Dennis Elliott z americké kapely Foreigner. Největším hitem jejich kariéry byla tahle skladba. Stal se rok 1969, když došlo na mnoha místech naší republiky k pouličním demonstracím. Lidé tím projevovali nesouhlas s okupací. Tím fakticky začala éra normalizace. V roku 1986 Bon Jovi vydali album Slippery When Wet. Svět filmu má tento den v dějinách bohaté zastoupení. V roku 1933 se narodil režisér polského původu Roman Polanski. Ve 37. jej následoval americký herec a režisér Robert Redford.
2: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Ještě dva američtí herci se narodili tento den, dokonce ve stejný rok, Edward Norton a Christian Slater. V roku 1992 se narodila Frances Bean, dcera Kurta Cobaina a Courtney Love. O dva roky později vydražili jednu z kytar Jimiho Hendrixe za $150,000. Roku 1998 zemřel muž, který objevil spoustu užitečných věcí, kromě jiných také kontaktní čočky. Otto Wichterle se dožil 85 let. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou

0: na www.městokladno.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: relaxu.
1: Jestli ještě nemáte žádný plán na sobotu, jeden by tu byl, vyrazit můžete na Dožínky do Šlapanic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin tam čeká program pro celou rodinu. Uvidíte ukázky řemesel, zemědělskou techniku, proběhne také soutěž jedlíků, ale nebojte, já tam nebudu. Chybět nebudou trhy, občerstvení ani program pro děti, takže já jsem totiž velikánské jedlíkatelnici soutěže, mám hrozně moc ráda. A pokud si chcete dožínkovou atmosféru užít až do večera, od 19 hodin si můžete těšit na zábavu s kapelou Globus, takže kdy? Sobota 22. srpna, Šlapanice, tradice, něco dobrého na zub a večer i muzika. To je dnešní tip relaxu.
0: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: A kde jako?
1: No ve Slaným, v Letňáku.
0: A co?
1: No přece letošní festival Valník. Píš si, 21. až 22. srpna. Letní kino Slaný. 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band. 13. století, Švihadlo, SPS, EE, Volant, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Znouzecnost, Punk Floyd, Než Faleš a další. Více info na valnik.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: skupina Miraj a písnička Tenkrát. No a my se vracíme k našemu tématu Náhoda a neuvěřitelné souhry okolností. Já totiž četla takový zajímavý článek, protože to je takový příběh, který momentálně jako přijde, třeba vás potkal na internetu. V sobotu odlétal jistý let z Prahy do Splitu. Letadlo už pojíždělo ke startu a když se najednou muselo otočit, musel se vrátit zpátky, protože důvod je takový, že chyběla skupinka zhruba 10 cestujících. Manažerka, manažer a 8 dívek, které jeli do Splitu natáčet určité promo video. Mám pocit, že to byly striptérky. No a teď si představte takový ten pocit, že vy stojíte na letišti, vaše letadlo už odjelo a vy si říkáte, no, tak dovolená skončila dřív, než si myslel, než začala a najednou se ozve, nebojte, ono se pro vás to letadlo vrátí. Podle letecké společnosti se stala chyba na VIP salonku, kde tyto lidé byli, takže spíše pochybilo letiště, tak letadlo se tím pádem vrátilo pro ně. Musím říct, že je to takový jako vyšší level. Já když jsem nestihla autobus, tak jsem jako nikdy nedoufala, že by jako se pro mě autobus vrátil, natož Boeing. No, zajímavé story, víte, a je to náhoda, anebo prostě je to souhra okolností.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

A já jsem si tady vybrala jednu zprávu od našeho posluchače, který reaguje na dnešní téma. Zda existují náhody a on píše: Ahoj Jarko, na náhody věřím. Před pár lety jsem jel na pracovní schůzku, ale spletl jsem si ulici a skončil úplně jinde. Když jsem se ptal jedné slečny na cestu, dali jsme se do řeči, no a dneska je to moje žena. Takže kdybych tenkrát uměl pořádně používat navigaci, možná jsem dodnes svobodný. Zdraví Martin z Kladna. Martine, tady to je sice jako takový ten přesně typ náhody, který si řekne, je to asi náhoda. Ale já si stejně myslím, že tohle to máme nikdy napsané. Tak jako zadala jste špatně adresu do navigace, dovedlo vás to někam jinam. No, ale stále mě to nepřesvědčuje o tom, že náhody existují. Takže dneska dál sbíráme vaše neuvěřitelné náhody. Zabloudili jste, něco nestihli, nebo někam přišli omylem a nakonec vám to změnilo život, tak pište nebo volejte na 606 736 736.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Máme chviličku po 17. hodině a my si jdeme říct, jaké bude zítra počasí.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
0: Zpočátku nás čeká oblačno až zataženo, během dne se ale hlavně od jihu začne obloha protrhávat až na polojasno. Ojediněle se objeví přehánky, v severní polovině území budou častější a výjimečně se může přidat také bouřka. Docela jsem přivítala takový ten odpočinek od toho tepla, od toho sluníčka, nevím jak vy. Hudebně mezi 17. a 18. hodinou Nico Santos. Takže tenhle ten pán nám zpříjemní hodinku a samozřejmě anketa Relax v ulicích.
3: Relax Radio.
2: Jarka Poláková.
3: Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: Takže máme tady moji oblíbenou rubriku Anketa Relax v ulicích a já jsem se tak trošku zarazila, protože jsem se malinko lekla. Myslela jsem si, že dneska budeme mít téma lachtani a ono je to lechtání. Aha. Takže položená otázka zní takto. Proč se člověk nemůže sám polechtat? Já jsem teda tohle to nikdy neskoušela a ani mě nenapadlo to zkoušet, ale asi až dneska večer přijdu, tak to vyzkouším. Jdeme na vaše odpovědi.
1: Relax v ulici.
2: Já se lochtám, ale vůbec mě to nevadí. Od toho druhýho je to srandovní a my máme asi jiný takový ty hmaty.
3: Protože to necítí od sebe, sám od sebe.
4: Jako může se polochtat, ale asi u toho nebude usmívat. Nerozesměje ho to, protože to očekává.
5: Protože to nikdy není tak intenzivní, jako když to dělá jiný člověk.
6: Já se lechtám sám a dost často na nohou i pod páží.
7: Protože to je vlastně jako by, že ten jeho dotek a prostě zná to své tělo, takže je prostě jakoby blbost, aby ho to lechtelo, ale od jiných to bude jasný, že to bude prostě jakoby nepříjemný, protože to je cizí dotek.
8: Já se lechtám, ale lepší je teda, když lechtá někdo mě, to mám radši.
9: Takže jsi vůbec nepřemýšlela? No jo, nevím.
10: Myslím si, že u toho lechtání bude spíš, že to místo je jako lechtivý, že to bude souviset s intimitou a s nějakým dotykem druhých lidí.
11: Protože už je na to připravený, což znamená, že taková tam jedná úleková reakce tam neprobíhá.
12: Může se člověk sám polechtat, já se můžu sama polechtat, ale vlastně protože to očekávám, tak mě to asi tolik nezasměje, než když to udělá někdo jiný.
13: Protože se prostě nepolechtá, nelekne se, je na to připravený, dotyky, sama sebe asi opravdu nelechtají, no.
14: Určitě se může polechtat, já sám se bez lochtám úplně v klidu, ale
0: já jsem sebe lechtám úplně v klidu. Mě teda spíše zaujalo to slovo, jo, protože já jsem teda asi možná z jiného kraje, nevím, ale u nás, já jsem používala slovo lochtat a ne lechtat. Polochtat, polechtat. A já tak jsem si to trošku jako samozřejmě vyhledala, protože mě to zarazilo a samozřejmě polechtat je spisovnější slovo, polochtat je nespisovné. A samozřejmě záleží taky na části České republiky, odkud pocházíte. Já teda pocházím z Loun, nevím, jestli je tam časté slovo polochtat nebo polechtat, ale můžou mi posluchači z Loun napsat zprávu na 606-736-736. Prosím vás, řekněte mi, jsem jediná louňačka, která používá slovo polochtat? Tak jsem na to zvědavá. A jdeme dál.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

A teď je před námi taková jedna velká žena, kterou poznáte snad po prvních dvou vteřinách. Tina Turner a písnička When the Heart Touches Over. V překladu něco jako až bolest srdce pomine, nebo až přebolí trápení. Vlastně, když znáte její životní příběh, Tina Turner, tak ten název k ní vlastně docela sedí. Narodila se jako Anna May Bullocková a zažila nejen obrovskou hudební kariéru, ale také velmi těžké manželství s Ikem Turnerem, ze kterého nakonec odešla a dokázala svou kariéru vybudovat znovu, tentokrát úplně sama. Její život byl ostatně natolik silný příběh, že se dostali na filmové plátno. Nejdříve v roce 93 vznikl životopisný film, kde si Tinu skvěle stvárnila Angela Bassettová, a v roce 2021 pak vyšel velký dokument, který se jmenuje přímo Tina. Doporučuji, je to úžasný večerní dokumentární film a hlavně plno její skvělé muziky. Takže žena, která o tom, že i velká bolest jednou může přijít, rozhodně něco věděla. Takže Tina Turner.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: V Praze pozor na jižní spojku, kde je hlášená nehoda jednoho vozidla. Komplikace by tam měly podle hlášení trvat přibližně do 6:30 večer, takže raději počítejte se zdržením. Na dálnici D5 na 95. kilometru ve směru na Plzeň stojí poruchané vozidlo a i tady se můžete zdržet. A ještě jedno upozornění, právě na D5 se na vozovce je hlášený předně, který může zasahovat do jízdního pruhu, takže sundat nohou z plynu a hlavně zvýšit pozornost. No a teď už Bruno Mars.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dneska si povídáme o náhodách a možná jste taky úplnou náhodou někdy v životě potkali člověka, u kterého jste si už po 5 minutách řekli, tak tebe mi byl čert dlužen. Protože ruku na srdce, asi každý máme ve svém okolí někoho, kdo nám prostě nesedí. Nemusí nám ani nic udělat. Stačí, že přijde do místnosti, promluví, žvejkne, dejchne a nám už tak jako trošku začíná cukat oko. Odborníci přitom radí, že nemusíme předstírat velké přátelství, ale zároveň není nutné s takovým člověkem neustále bojovat. Pomoci může najít třeba něco, co jako najdete něco společného, zaměřit se na jeho lepší stránky a hlavně si nastavit zdravé hranice. Hezké přirovnání mezilidských vztahů je třeba k zahradě. Někteří lidé jsou v našem životě jako krásné květiny a jiní tak trochu jako plevel. Ale než ho definitivně vytrhneme, možná stojí za to zjistit, jestli nám přece jen k něčemu není. No a tady se dostáváme právě k tomu dnešnímu tématu, co když ani lidé, kteří nám vstoupí do života a vůbec nám nesednou, nejsou náhoda. Třeba nás mají naučit trpělivosti, toleranci, nebo tomu, jak rychle předstírat telefonní hovor, když je potkáme v supermarketu.
1: Relax. Relax s Jarkou. Relax Radio.

Sebastian a Rub a Líc a vlastně se nám tahle písnička krásně hodí k tomu, o čem jsme mluvili před chvilkou, protože i lidé mají svůj Rub a Líc a nikdy nás ta první strana, kterou poznáme, zrovna dvakrát nenatkne. No a krásně k tomu napsala naše posluchačka Lenka z Berouna. Jarko, já mám takovou kolegyni v práci. Ze začátku jsme si vůbec nesedli. Vadilo mi snad i to, jak míchá kafe. Pak nás šéf náhodou dal dohromady na jeden projekt a zjistili jsme, že máme úplně stejný humor. Dneska spolu chodíme i na víno, takže nikdy bych ten plevel asi úplně rychle netrhala. Leni přesně a mě pobavilo hlavně to kafe, protože ve chvíli, kdy vám na někom vadí i už to, jakým směrem míchá lžičkou, jestli ve směru nebo proti směru, je sice situace opravdu vážná. Ale nakonec se ukázal ten druhý Líc a dneska spolu chodíte na víno a navíc díky úplné náhodě, že vás šéf spojil na jednom projektu. No, takže možná opravdu není dobré ten pomyslný plevel vytrhávat příliš rychle. Někteří lidé nás nejdřív štvou a pak zjistíme, že bez nich by byla vlastně docela nuda. Tak i vy pište 606 736 736. Existují náhody a nebo to prostě máme někde napsané.

0: Jak zpívá Nicky Good Times Go a nám přichází 18. hodina.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Zítřejší den začne spíše pod mrakem, čekáme oblačno až zataženo, postupně se ale od jihu místy vyjasní až na polojasno. Přehánky se objeví především v severní polovině republiky a výjimečně nás může překvapit i bouřka. Mezi 18. a 19. hodinou, co nás čeká? No samozřejmě plno muziky, úžasné písničky, například... Už nezůstávej sám, takže se rozhodně nudit na Rádio Relax nebudete.
3: Relax Radio.
4: Jarka Poláková.
3: Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: Tak a teď jedno téma, které už je o něco sice méně veselé, protože nevěra je bohužel něco, co se ve vztazích řeší dnes a denně, ale když už k ní dojde, člověk by čekal alespoň nějaké rozumné vysvětlení nebo omluvu, zkrátka něco, jenže někteří nevěrníci dokážou vymyslet takové výmluvy, že chvíli nevíte, jestli se máte rozčílit nebo se začít smát. Tak třeba jedna žena byla přistižena manželem přímo při činu v jejich vlastní ložnici. A její vysvětlení? No v podstatě řekla, víš, jaká jsem, tak čemu se vlastně divíš? A nakonec ještě seřvala jeho, tak to je prosím pěkně obrana útokem, dotažená téměř dokonalosti. No a další muž vysvětloval úlet na výletě s kamarády tím, že on vlastně vůbec nechtěl. Kamarádi ho opili, ženu mu dohodili a ještě ho k tomu vyhecovali. Takže on tam byl vlastně skoro jenom jako náhodný kolem jdoucí. No a pak je tu moje oblíbená kategorie náhlá ztráta paměti. Jeden muž měl poměr se sekretářkou, ale když byl konfrontován, nejprve tvrdil, že žádnou sekretářku nemá, až když mu teda manželka připomněla, že s ní sama několikrát denně telefonovala, paměť se mu trošku vrátila. Ovšem ani fotografie, na kterých se sekretářkou líbal, nebo s ní byl, u moře ho příliš nepřesvědčili. No a protože dneska máme právě ten den šťastných náhod, tak mě napadá, dámy a pánové, některé věci opravdu na náhodu svádět nejdou. Náhodou můžete potkat člověka, náhodou si můžete splést číslo pokoje, ale všechno, co následuje potom, to už bývá poněkud těžší vysvětlit. Takže za mě platí, když už člověk něco provede, možná je lepší přiznat paru, protože někdy může být ta výmluva nakonec ještě horší než samotný průšvih.
1: Takhle hraje Relax.

0: Byla teď jedna písnička, u které vlastně není potřeba říkat vůbec nic, což se vzhledem ke jejímu názvu docela hodí. Britští Depeche Mode a jeden z jejich nejslavnějších hitů, který vyšel v roce 1990, Enjoy the Silence, tedy v překladu Užij si ticho. Připomíná, že někdy jsou slova úplně zbytečná a mnohem víc za nás řeknou samotné pocity. No tak já už to nebudu kazit dalším povídáním, užijte si ticho, tedy alespoň obrazně, protože teď rozhodně ticho nebude. Depeche Mode.
1: Relax, největší hity.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady kladenského zámku na Country Večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

K náhodám taky samozřejmě patří čísla. Takže se ptám vás, máte nějaké svoje šťastné číslo takové, které vám prostě nějakým způsobem nosí štěstí? Já si vzpomínám na maturitu nebo na státnice, kdy člověk stojí před těmi otázkami a najednou se z něj stane i ten největší pověrčivěč a v tu chvíli už nepomáhají znalosti, v tu chvíli v duchu prostě prosíte, hlavně chci tu jedničku, prosím jedničku, chci tu jedničku. No a mně se to skutečně povedlo. Moc jsem si přála vytáhnout otázku číslo 1 a ze 3 předmětů jsem si ji vytáhla hned dvakrát. Takže buď mám s jedničkou nějaké zvláštní spojení, nebo jsem si ten den vybrala zásobu náhod na několik let dopředu. A určitě to znáte. Nikdo nedá dopustit na 7, nikdo miluje 3 a nikdo má dokonce i šťastné číslo 13. Tak mě zajímá, jaké číslo nosí štěstí vám a proč. Klidně mi napište i svoje zážitky z maturity nebo státnic. A jestli jste si právě vytáhli tu otázku, kterou jste chtěli, nebo naopak tu jedinou, u které jste si před zkouškou říkali, jestli si vytáhnu tuhle, tak končím. Pište, volejte 606 736 736.

0: nebo jim aspoň rádi věříme. Před chvílí jsem vám vyprávěla, jak jsem si já při zkouškách moc přála vytáhnout otázku číslo 1 a ze 3 předmětů se mi to skutečně dvakrát povedlo. No a vy už samozřejmě píšete taky. Pavel Skadla, ahoj Jarko, moje šťastné číslo je 7. U maturity jsem si vytáhl otázku číslo 7 a byla to jediná, kterou jsem uměl opravdu dobře. Od té doby, když můžu někde volit číslo, beru 7. Takže šťastná 7. Renata Skrelop, já mám 13. Narodila jsem se 13. Manžela jsem poznala 13. a svatbu jsme měli také 13. Jsme spolu 21 let, takže u nás rozhodně 13 smůlu nenosí. No tak musím říct, že je dobře, že po 13 letech jste se nerozvedli. Tak a poslední, Eva Zloun. Moje šťastné číslo je 3. Mám 3 děti, bydlíme v domě číslo 3 a manžela jsem poznala 3. března, takže 3 se mnou táhne celý život. To je náhod. Samozřejmě i vy můžete psát na telefonní číslo 600 736 736 a zlepšit si dneska, jaký čísla bych, ježišmankote, tak teď jsem se do toho úplně zamotala, každopádně čím víc čísel, tím víc in.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Pomalu a jistě uzavíráme naše dnešní povídání o náhodách a musím říct, že jste mě svými zprávami tak trošku nahlodali. Na začátku jsem tvrdila, že na náhody moc nevěřím, ale když člověk slyší, kolik zvláštních setkání, šťastných čísel a neuvěřitelných souher okolností jste zažili, tak si říkám, že na to možná přece jen něco bude. Možná některé věci opravdu přijdou do života přesně ve chvíli, kdy mají. Potkáte správného člověka, zmeškáte vlak a díky tomu se stane něco úplně jiného, nebo si třeba u zkoušky vytáhnete přesně tu otázku, kterou jste si přáli. Takže já svoje dnešní v uvozovkách na náhody nevěřím, trošku upravím na nevím, jestli na ně věřím, ale rozhodně mě baví, když vyjdou v můj prospěch.
1: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8

0: Za chviličku tady máme 19. hodinu.
1: Relax Radio. Časí.
0: No a jak bude zítra? Ráno a dopoledne bude převládat oblačno až zataženo během dne, ale od jihu místy vykoukne i sluníčko. Se srážkami počítejte hlavně na severu republiky, kde se místy objeví přehánky a výjimečné také bouřky. Takže zítra raději sluneční brýle i deštník podle toho, kam máte namířeno. No já se s vámi budu pomalu loučit, protože 19. hodina je můj prostě závěr a my se spolu uslyšíme ve čtvrtek od 16 do 19 hodin, tak doufám, že si zapnete rádio, ale co vás může potěšit od 19 hodin hudebně, například Elton John, I'm Still Standing. No a z české hudební tvorby Michal Hruza. Takže mějte krásný večer a ve čtvrtek naslyšenou.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 19. srpna.
0: Tento den roku 1856 získal jakýsi Gail Borden patent na kondenzované mléko. Už roku 1888 se v Belgii konala první soutěž krásy. Roku 1945 se narodil Ian Gillan, zpěvák legendární rockové kapely Deep Purple. Roku 1938 se narodila česká herečka Věra Galatíková. O 13 let později baskytarista slavných Queen John Deacon. Ročník 1956 je demokrat Bill Clinton, 42. americký prezident, který pobýval v Bílém domě v letech 1993 až 2001. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky. A ještě jednou politika. V tento den roku 1991 opustil Michail Gorbačov funkci sovětského prezidenta. 19. srpna 1940 se v Texasu narodil Johnny Nash, zpěvák, kterého proslavilo reggae. O 20 let později Sputnik 5 na oběžnou dráhu kolem Země vynesl dva psy a tři myši. V roku 1963 spatřil ve Švédsku světlo světa Joey Tempest, zpěvák kapely Europe. Ročník 1970 je herec Matthew Perry, známý z filmu Můj soused zabiják nebo ze seriálu Přátelé jako Chandler. Roku 1970 se v Bronxu také narodil José Antonio Cartagena, kterého ovšem hudební svět zná pod přezdívkou Fat Joe. O 19 let mladší je další rapper, narozený tento den Lil Romeo. Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Relax.
0: Relax Radio.
1: Relax Radio.